0: lieskovka.
1: Počúvate Rádio Košice.
2: Chýbajú nám elity, nie sme nimi ja či ty. Veď elitou je každý vec, stačí, že nie si pokrytec. Možno sa

0: jedna doba s druhou. Vek je len číslo bez hraníc.
1: Som rád, že som na tej ceste neuhol. A život mohol

0: Metropolitné správy Rádia Košice.
1: Každý pracovný deň o 13. a o 18.
2: Nikto ich nesieje, nik ich nezalieva.